hriechy, svojím zmrtvýstaním pripravil nám cestu do večného života a svojím na nebo vstúpením otvoril nám brány neba. Preto ti zo

0: Na treťom mieste je v našom rebríčku Hana Zagorová s pesničkou Řeka zázraků. Ten text je naozaj pekný a pravdivý. O chvíľu pravidelná rekapitulácia, ale ešte predtým The Communards, alebo britské duo Jimmy Somerville a Richard Coles. 2. Don't leave me this way.
1: Druhé miesto.

0: tam bola ako kašna, no tam sme sa vždy schádzali. Ja ako 12-13 ročný a ona bola vo 4 roky starší. Takže bolo 16-17 a tam sa spívali gitary a takhle spívali. Mne pak bylo 16 roku a ja neviem, jestli ste poznal z Prahy profesorku Milenu Hajšmanovu. Tak ta přijela do Rokyca, ta milovala Věru. A ona uměla český, romský, mluvit, všechno. Tak nám zařídila Plzni v tom velkém rozhlase natočit pár písniček na kazetu. Mě bylo 16, jí bylo 20. No a tak jsme už potom furt pracovali, když bylo něco, tak jsme chodili spolu. A jinak jsme se vydávali skoro každý den v Rokycane, žili jsme.
1: Takže vy pôsobíte vlastne v skupine Kale najdlhšie, 40 rokov. Ako sa dá takto fungovať proste, byť stále v súlade s tými muzikantami? Koľko muzikantov ste vymenili za to obdobie?
0: No tak ako takhle, byli tam nepokoje, že jo. Pak už, jak už byla starší, tak ona šla po penězí hrozi. A dokonce utekla sem, v Prešově bola asi po roku nebo. No, že to i naslibovali, že bude se mít dobře, bude mít hodně peněz. No pak viděla, že tam ní zema, tak zpátky přijela do Rokyce. No ale chtěla s náma zás, no, už to nebylo ono. Ne? Už jako, to nebylo jako srdce takový jako normálně.
1: Dnes ste tu vlastne v inom zložení, máte tu mladých muzikantov. S kým dnes hráte na festivale?
0: No tak teď momentálně tam hraje můj syn na basu, a nejstarší potom je Emil Miko a má tam syna Marka, solového kytaristu. Pak tady je klavesák Pefek, tady hraje na bonga, Roman a Milan Kurej, ten přijel, protože on byl v Turecku, vrátil se a nějaký nemocný.
1: Čo jste si dnes na tento festival připravili? Čo budete hrát?
0: Tak budeme hrát starší písničky, co zpívala Věra Bíla. Takový novější, čardáše, tradiční, jak je, no takže, taková bohatá směs.
1: Ďakujem veľmi pekne, ja vám držím palce a som veľmi rád, že som mohol stretnúť zakladajúceho člena skupiny Kale.
2: September ukončil nielen leto, ale aj letnú festivalovú sezónu. Verím, že aj vy ste sa mnohých zúčastnili, zabavili ste sa na dobrej hudbe a už teraz sa tešíte, čo vám organizátori prinesú na budúci rok. Na nový rómsky magazín nemusíte čakať rok, už o 2 týždne vám prinesieme ďalší a aj v ňom sa budeme rozprávať o hudbe. Dnešný magazín sme vyrobili v septembri 2026 v redakcii národnostného vysielania Rádia Patria v košickom štúdiu STVR. Na jeho realizácii sa podieľali Milan Berko, Anton Olách, Michal Balaš a Roman Goroľ, ktorý sa s vami lúči a praje ešte krásny zvyšok večera. Do počutia na budúce, priateľky a priatelia. Gio Šuniben, Amalina T. Amala.

0: pesnička, ktorá odznela v nesúťažnom koncerte Bratislavskej líry 1976, no a potom aj o rok neskôr a odtiaľ sme si požičali ukážku z rozhlasového archívu.
1: Milým překvapením minulé Bratislavské líry byla Marie Gombitová, která se svou skupinou Modus dokázala, že je velkou nadějí slovenské populární hudby. Dnes se vám představí s novou písničkou, která měla premiéru na slovenském festivalu politických písní v Martině. Tak tedy Mária Gombitová.

0: Dobrý večer.
1: Dobrý večer, vážení priatelia. Dovolte mi, aby som vás privítal na druhom koncerte Medzinárodného festivalu populárnych piesní Bratislavská líra 1977.
0: Kromě odborné poroty se hodnocení zúčastní i divácké poroty. Jejich členové budou sledovat soutěž v 6 městech naší republiky, a to v Praze, v Ostravě, v Brně, v Bratislavě, v Banské Bystrici a v Košicích. Hodnotit můžete i vy tady ve sportovní hale. Deň ako z pohľadnice, to je název 11. soutěžní písničky, kterou pro Marii Gombitovou napsal skladatel, zpěvák Ján Lehocký a herec, textař Zoro Laurinc. Máriu Gombitovu doprovází bratislavská skupina Modus.

0: Strážničan, zaslúžilý umelec doktor Slávek Volavý, už ako dieťa po príklade vlastného otca zbystroval pozornosť, keď z rozhlasového prijímača oznámili, že bude spievať doktor Janko Blaho.
1: Predchnutý obdivom k spoločnej láske, ľudovej piesni našich bratských národov, nemohli sa nestretnúť. Zblížili sa a ich priateľstvo trvá 10 ročia. O tom však už rozpráva ďalší náš vzácny host a gratulant, zaslúžilý umelec doktor Slávek Volavý.
2: Když sa ocitám v týchto krásnych prostorech vašich, tak mne prvne napadne naše první skutečné setkání umelecké s Jankem Blahem, tu, když se hned po válce otvíral dům Pavla Blahu a Okáníka, kde tu v první řadě seděla ještě mamička Blahová, tetínka, zpíval Janko Blaho, ještě Antoš Frolka, mladší, hrál s náma se strážnickou kapelou, solo na cymbál. A hlavně, ale na to si nejvíc vzpomínám, na projev národního umělce architekta Dušana Jurkoviče, který tenkrát měl moc krásný projev o moravskoslovenské vzájemnosti a na první osobitý poslech Janka Blaha a jeho záhoráckých písniček. No od té doby jsme se, přátelé, takřka neopustili, vidívali jsme se velmi často. Nikdy neopomněl v pozdější době při své sběratelské činnosti mě svůj zpěvník hned jak vyšel dovést. Prodloužil si ti cestu z blízkých Petrovských lázní, no a často jsme pokračovali v té léčebné kůře při strážnickém vínečku a pokud si vzpomínám, oběma nám ta kůra, tato lázeňská, dělávala velice dobře. No, Janko Blaho vůbec se uměl vždycky takovým osobitným způsobem prezentovat. Já si vzpomínám, přátelé, že díky Jankovi Blahovi jsem měl svoji svadební noc až za 2 dny. Protože se objevil jak Deus ex machina v době, kdy už na mé svatbě, kdy už novomanželé z pravidla se nezúčastňují svadebního veselí se svým přítelem Janem Hrebíčkem tu ze Skalice. No, marně jsem potom hledal moji ženu, současnou už tej novou manželku, poněvadž ta už to zkrátka s námi nevydržela. Tak jsem ji našel až druhý den spící. No, objevili se také na mých 50. Znenáhla a dodnes si vzpomínám na ten jeho krásný bojarský výrok. Nuž, Slávko, nech všetci vidia, že nejsme žádní troškári. No, když si tak vzpomenám ještě na ty naše společné písničky, tak konstatuju, že těžko mezi něma probírám záhorácké mezi našem a moravským, alebo tu Strážnica a Skalica byly vždycky jedno. Krásně jsme se míchali a do dneška nám to dělá dobře. A proto přišel taky se mnou tady strážnický zpěvák Vašek Harnoš, aby Jankovi Blahovi na památku zaspíval jednu z těch jeho záhoráckých pěsniček. Vašku, pojďme.

0: tri zo Záhoria. Vedla si si vedla pred Fašankem ten týden a skrstí tvoje veľké oči. Zdôrazňovať ani nemusíme, že sú zo zápisov doktora Janka Blahu. Zahrá orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave.
1: Radi však zdôrazníme, že hrá pod vedením upravovateľa týchto piesní, bývalého koncertného majstra Brnenského rozhlasového orchestra ľudových nástrojov, dnes primáriusa Janáčkovho kvarteta, zaslúžilého pracovníka kultúry Bohumila Smejkala, ktorého úprimne vítame.
2: Měl jsem totiž možnost poznat doktora Janka Blaha v době, kdy jsem působil v Brněnském rozhlasovém orchestru lidových nástrojů a natáčeli jsme spolu řadu písní. Takže jsem ho poznal nejenom jako zpěváka, ale poznal jsem a ohodnotil jsem, že se vlastně svojí celou uměleckou osobností, tehdy už velice renomovaný zpěvák, renomovaný umělec, celou váhou své umělecké osobnosti stavěl za hodnoty, které vytvořil lid. Uvědomoval si jistě velice dobře, že v této, tato hudba je naší pýchou a národním bohatstvím. A protože tehdy jaksi nebyl čas, nebo na to nepřišla řeč, chtěl bych mu za tento jeho postoj a za všechnu práci poděkovat dnes.